0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam čte sex, sex, sex. Už děti učte sexu od 6, od 7, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, jak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už jsi dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. Víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štoucem takového zvláštního tajemství a to. Ale já byl zvídavý, už jako malý kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamufloval různýma takovýma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigotně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima,

0: to šestý přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho vohluch, voslep, dostal jsem kopřívku, vopuch jsem, přišel jsem tvrdý jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel. No ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem v tom pokračoval dál. Je to nádherný, víte, žena, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pán, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti a my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala, když to kolegyně ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý zemén. Takže ženský si zasluhou, já bych je slavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena to je u mě cítoslovce, žena to je zaklínadlo, žena je to moc radosti, někdy je to moc starosti, žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného, žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů, kdy žena obloudila korunované hlavy hrabata knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plagátu, pekaře, truhláře a někdy doslova obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku kdysi napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst, že? Že na co jí nestačil ten manžel, že? Tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že? Říkal to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že? Tak nic, že? Tak jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že? Tak ten lékař říkal, paní, opravdu vy jste beznadějný případ a ta paní říká, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavě, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Cetvoje má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát, budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Také. Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, camprže a ten doktor se ta, co se vám stalo, on říkal, no tak představte si, přejelo mi auto, jo. Pak mi ještě přejela motorka. Pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že?
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit i svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: voilà. J'ai inventé le fire. J'ai inventé le coyote. Co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měly 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1 000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 ružiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bonbónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No, jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prý by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. A vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Letadlo? Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Prostě a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, ale... teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Ježíš Maria, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, aby byly židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpem? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpem. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda, říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně, no, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kom tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede s autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo, ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazény, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pátský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Jde dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod vezmu mé telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, protože já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odeřil a ten říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchl, šel jsem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla he, vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pám, no trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, ne? Po svatební noci ona mu říká, drahoušku, já se ti musím něčím svěřit, já trpím na astma. On říká, je, zaplať pámbu, já už jsem v noci myslel, že mě vypískáváš. Lily říká svým matce, že se včera zasnoubila s mladým šikovným lékařem. Matka jí říká, no, když teda myslíš, no, a má on praxi. Lily říká, je, ten to umí líp než kdekdo před ním. Potkají se dva a povídá ten jeden. Ale dobrý den, pane profesore, kam pak jdete s těma kuframa? On říká, ale jedu zrovna na dovolenou. On říká, na dovolenou, a kde pak máte manželku? On říká, manželku? A safra, mně se pořád zdálo, že jsem ještě něco zapomněl. Potkají se dva a povídá ten jeden špičatě. Tak co, Karle, já slyšel, že ti to už v posteli moc nejde, je to pravda? A on říká, jak to? Ona si tvá manželka na mě stěžovala. Potkají se dvě kamarádky, ta jedna říká, nazdar, Hančo, já slyšela, že jsi se rozešla s tím tvým kominíkem, je to pravda? Hanča říká, no jo, holka, já ho teď jednou viděla umytýho, to není vůbec můj typ. Pan Novák zavolá svého známého zvěrolékaře a říká mu, pane doktore, má manželka k vám dneska přijde s naší starou kočkou. Dejte jí prosím vás nějakou injekci, aby bezbolestně usnula. A ten říká, no dobře, no jak chcete. A trefí ta kočka potom taky sama domů. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. V Benátkách zemřel jeden velice chudej muž a jeho vdova jde na farní úřad a běduje, že na pohřeb nemá peníze. Ten farář říká, no jo, bohužel, ale nejlevnější pohřeb je třetí třídy a to by stálo 150 tisíc lir. Ona říká, ježiši, kdepak tolik já nemám. A farář říká, no jo, tak pak už jedině čtvrtá třída, no ale to už jen v docela výjimečných případech. A vdova říká, no a jak je to, prosím vás, ta čtvrtá třída? A farář říká, no tak to rakev s farářem jsou v gondole, no a smuteční přítomní plavou za gondolou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže, nebo němé grotesky, Laurel Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šledáčku do obličeje? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šledáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šledáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šledáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláč. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů němé grotesky jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prsk a prsku. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovým, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom zpustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli. To jo, lidi se smáli. Protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho od šláčky. To je veliká legrace. Veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který včera podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině měli hasiči od včerejšího odpoledne kvůli počasí s bouřkami 40 výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek. Ve Věchově u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Řešila by problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Včera to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, které hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dobré ráno, dobrý den na prvního zmrzlého na Pankráce. Ano, máme úterý 12. května a jsme tady s vámi. Díky Kase víme, co je nového, a během chvilky se půjdeme mrknout do Jihlavy. Kdybyste nevěděli, co s dnešním dnem, měl bych pro vás takový malý tip. Dobré ráno.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Dobré ráno přejem. Dneska ráno jste možná, jak jste se oblékli, tak se zjistili, co je tohle za znamínko. Není to nějak jako moc velký, neroste to? Tak prosím vás pěkně, právě dneska si můžete nechat zdarma vyšetřit znamenka na Masarykově náměstí. Ano, do Jihlavy se po roce opět vrátil preventivně vzdělávací program a cílem té akce je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Akce, kterou podporuje Zdravé město Jihlava, je určena pro širokou veřejnost. A znamenka si můžete nechat zkontrolovat mezi 10. až 17. hodinou. Vyšetření jsou samozřejmě dobrovolná a orientační. Kdyby se tam náhodou někomu něco nezdálo, tak vás objednají na podrobnější prohlídku. Tak se stavte, ať jsme zdraví. Dobré ráno.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme zkontrolovat, co přinesl 12. květen toho kterého roku. Co je, stojí za zmínku u nás? Například v roce 1468 v rámci česko-uherské války začala bitva o Třebíč. V roce 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Byla to takzvaná korunovace na usmířenou. V roce 1883 v bývalém kavárenském pavilonu v Podlíčském parku bylo otevřeno muzeum hlavního města Prahy. Taky můžeme zmínit rok 1929, kdy proběhlo posvěcení pražské katedrály. A ještě taky mrkneme na rok 1999, kdy česká vláda definitivně odsouhlasila dokončení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Co můžeme zmínit ze světa? Například rok 1364, kdy byla založena nejstarší polská univerzita, Jagiellonská univerzita v Krakově. Mrknem taky třeba ještě na rok 1949, kdy skončila takzvaná berlínská blokáda. No a v roce 1994 proběhla premiéra černé gangsterské komedie Pulp Fiction, historky z podsvětí režiséra Quentina Tarantina. Kdo dneska slaví narozeniny? Tak například dívám se, že herec Rami Malek, úžasný záporák z toho posledního Bonda, ten dneska slaví narozeniny 45. A taky jsem tady zahlédl, že narozeniny dneska slaví významný atlet David Kostelecký, olympijský toť vítěz, tedy český sportovní střelec. Tak samozřejmě my gratulujeme, a pokud dneska slavíte i vy, protože jste třeba nositelem jména Pankrác, tak my gratulujeme. Jinak dneska je Mezinárodní den ošetřovatelek, Mezinárodní den profesionálních řidičů, Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii, přiznám se, to ani nevím, co to je, a taky je dneska Mezinárodní den zdraví rostlin. Pronostika praví Pankrác a Urban bez deště, hojnost vína. Zase třeba naopak, Pankrácova nepohoda, vinohradům výhoda. Tak jednou ano, jednou ne, tak uvidíme, jak to vlastně dopadne. Přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava. Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Pojďme se podívat na to, jak to možná bude vypadat s větrnými elektrárnami. A nebo nebude. Rada kraje Vysočina včera projednala pracovní návrh změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky a nesouhlasí s návrhem akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na území kraje Vysočina. Ministerstvo zveřejnilo návrh změny 14. dubna a ten dokument vymezuje akcelerační oblasti celostátního významu pro obnovitelné zdroje energie. A na území kraje Vysočina navrhuje celkem 14 oblastí pro výstavbu větrných elektráren. No ale kraj Vysočina upozorňuje, že ten aktuální návrh neodpovídá té původní podobě, kterou ministerstvo představilo v říjnu loňského roku. Z původních 12 lokalit vzniklo 14 nových akceleračních oblastí. Zároveň ministerstvo nesplnilo dřívější přísliby, například zajištění biologických průzkumů, projednání s obcemi a veřejností nebo zpracování strategie ochrany krajinného rázu krajiny Vysočina. Ty výhrady se také týkají nedostatečné infrastruktury. V některých částech Vysočiny chybí dostatečné kapacity rozvoden a komplikací můžou být i velké vzdálenosti mezi jednotlivými přepojovacími body elektrické sítě. Rada kraje Vysočina považuje návrh za rizikový a také problematický. Tak jak to nakonec celé dopadne, to ukáže budoucnost. Dobré ráno.
2: Rádio Jihlava.

0: Kluk. Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Vyrážíme za dětmi a ptáme se jich děti. Víte, co je to kolovrátek?
2: Šicí stroj.
3: Žirafa.
2: To je takový pán, který vyrábí kot.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Předák sudetských Němců Bernd Posel nebude ve svém projevu na brněnském sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení mluvit o Benešových dekretech, i když s nimi nesouhlasí. Řekl to v rozhovoru pro deník Mladá fronta dnes. Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. Vládní koalice s pořádáním sjezdu nesouhlasí a bude o tom znovu jednat ve čtvrtek.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodi, kterou hantavirus zasáhl. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Poslední z evakuovaných odletěli do Nizozemska. Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. Včera totiž v osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: jako mě nemiluju.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který včera podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině měli hasiči od včerejšího odpoledne kvůli počasí s bouřkami 40 výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek. Ve Věchově u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Řešila by problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Včera to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, které hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
2: Příjemné dopoledne z rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Litomyšl na Svitavsku otevřela stezku pro pěší a cyklisty spojující město se sousední obcí Osík. Více za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, letom vyšlo na Světavskou, otevřela stezku pro pěší a cyklisty spojující město se sousední obcí Osík. Stezka je dlouhá asi 2,5 kilometru a z větší části kopíruje silnici. Kromě sportu má sloužit také k běžné dopravě, například do práce. V budoucnu by stezka měla pokračovat i do Dolního Újezda. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: chytřejší než rádio.
1: Panenko skákavá, zmíněné zvolání vyjadřující údiv patří spíš do repertoáru našich babiček. Nicméně jeho původ je nepochybně zajímavý ještě dnes. Nejedná se totiž o žádnou skákající panenku, jak by se mohlo zdát. Nýbrž o světici panu Marii pomocnici ze Skoků. Stala se námětem obrazu, který zdobil kapli v obci Skoky u Žlutic a proslul svou údajnou zázračnou mocí. Skokovská kaple se následně přestavila na kostel a ten se proměnil ve význačné poutní místo. Zdejší mariánský obraz byl obecně známý jako panenka skokovská, z čehož posléze s komolením vznikla panenka skákavá. Obec sice už zanikla, ale svatostánek se dochoval a příležitostně se otvírá poutníkům a návštěvníkům. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: hodně pršet, tak snad to pomůže. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. Letos by měla mírně vyrůst. Podle odborníků se k ní však řada profesí ve státním i soukromém sektoru ani neblíží.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebíčsku. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do Rotterdamu.
0: Sport.
1: Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápasu s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze NBL dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1-3. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Moravské Budějovice budou hledat místo, které pojmenují po faráři Bulovi. Na více informací si počkejte za chvíli, teď další hity.
0: Rádio Jihlava. 101.

Ladíte Rádio Jihlava. Moravské Budějovice na Třebíčsku uvažují o pojmenování ulice či parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla. Bude hledat totiž jinou variantu. Teď už další muzika.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Vávrová, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte? Válečkem na nudle.

0: Krásné dopoledne z rádia Jihlava přeji. Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor. Výměnou za pozemky u ledečského areálu krajských silničářů. Na více informací se počkejte za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Mladeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů, které město kraji daruje. Změnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit schátralý tábor, který se léta nevyužívá, v loni ledeckské zastupitelstvo odmítlo. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Do Česka jsou do roku 2027 přerušeny dodávky léku Hilac Forte v balení 150 ml, který je známým a oblíbeným pomocníkem mnoha Čechů na zažívací problémy. Důvodem je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozhodnutí na straně výrobce. Balení o velikosti 100 ml bude zatím nadále dostupné.
0: Co se děje v kraji?
1: Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, ve kterých by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Akcelerační zóny jsou podle kraje v rozporu se strategickými a koncepčními materiály, zejména se strategií ochrany krajinného rázu. Hodně negativních připomínek dostává od občanů i obcí. Němečtí vědci našli překvapivě účinnou zbraň proti vysokému cholesterolu. Jsou jí ovesné vločky, které dokáží významně snížit jeho hladinu v krvi už za 2 dny. Vysokým cholesterolem trpí přes 80% Čechů. Na vině bývá podle lékařů moc tučný jídelníček, nedostatek pohybu, ale i genetika.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno ve 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na 4. Ústí nad Labem. Dokonce zbývají 2 kola.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska už úterní s datem v kalendáři, které říká, že je dneska 12. května, což znamená, že slavíme dneska Mezinárodní den sester a Mezinárodní den ošetřovatelek. Teď je také navíc krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vás všechno dneska čeká a nemine? Dozvíte se třeba to, že se o víkendu uzavře Jihlavský tunel, ale taky třeba to, že se bude nadále ochlazovat. A k tomu přidám spoustu dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, páč to bude stát za to. Přeji vám tedy všem dobrý den, dobrou náladu a ničím nerušený poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava. No a teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.
0: Přestože Taylor Swift a Travis Kless zatím úzkostlivě datum své svatby tají, tak světoví experti na design a plánování luxusních oslav už mají o podobě jejich svatební tabule jasno. Shodují se, že recepce bude velkolepou vizuální oslavou jejich milostného příběhu, která v sobě spojí Taylorinu zálibu v romantice a Travisův uvolněný šarm.
2: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jsem s tebou míň, než bych chtěl, ale ty jsi se mnou stála.
2: Každý se rád přizdobí. Václav Noid Bárta si ale místo krajky na krku uvázal krajtu. Exotického hada si pořídil, nebo respektive pořídil jedné z dcer. Pustila se mě na samotné na výlet a takhle to dopadla. Postěžovala si manželka na důvod, proč se jejich zvěřinec rozrostl. Co říkáte na můj nový náhrdelník? Směje se milovník zvířat, který kromě škrtiče má ještě dvě alpaky, krocana, kachny a hejno slepic.
3: Zbývá mi trochu sil.
4: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dolinami cesta úzká, nekludná, pěseň nechce ustát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 12. května a můžeme se podívat do kalendáře, kdo má svátek. Jsou to Pankrác, Gema, Vsevolod, Všeboj, Všebor, Achil, Achil s dvěma L a taky Achilles. Přejeme tedy všem Slovencům a Slovenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava. No a já mám pro vás připraveny pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na Pankráce a Urbana suchý den, urodí se víno a hustý len. Nebo Pankrát, Servác, Bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíš pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne.
0: Co se děje v kraji?
1: K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos po třetí už 15. května. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dnů. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě schodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně 4 zabitých.
0: Sport.
1: Český útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole play-off NHL 2 přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jedno vítězství.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Foga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chviličku si řekneme další recept. No a taky se dozvíme, kdo pak nám to dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny 101.1 FM a za chvíli se dozvíte víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás další recept. Dneska to bude bretaňská gulášová polévka. Hovězí maso očistíme a nakrájíme na drobné kostičky. Cibuli oloupeme a také nakrájíme najemno. V hrnci rozehřejeme trošku oleje a orestujeme cibuli do zlatova. Pak tam vmícháme to maso, osolíme, opepříme, orestujeme ho do zlatova, zaprášíme mletou paprikou, podlijeme vývarem, přidáme kmín a pod pokličkou pak povaříme do změknutí masa asi tak hodinu a půl až dvě hodiny. Pak do polévky přidáme scezené fazole, zahustíme instantní jížkou a krátce povaříme. Podle potřeby ještě přisolíme a dochutíme majoránkou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlavský tunel bude o víkendu uzavřen. Tentokrát ovšem nejde jen o běžné jarní čištění a pravidelnou údržbu. Současně totiž proběhne také posílení kybernetické bezpečnosti. Termín uzavírky tunelu je od pátku 15.5. od 17 hodin do neděle 17.5. nejpozději do 16 hodin.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje pěkný den. Začátek nového týdne do Česka přinesl citelné ochlazení a také občasné přehánky, místy dokonce i bouřky. Do středních poloh se přechodně vrátil i sníh a počítat teď musíme také s přízemními mrazíky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude nadále spíše pod mrakem a deštivo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a obalový institut proto žádají, aby byla účinnost odložena. Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí aktivně komunikuje.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů a nezávislost na dodavatelích, kteří dnes v některých nemocnicích praní prádla zajišťují. Evropské farmaceutické firmy varují před možným zdražením běžných léků a rizikem jejich nedostatku. Na vině má být nová evropská směrnice o čištění odpadních vod, která výrazně zvýší náklady výrobců léčiv. Největší dopad podle průmyslu pocítí generické léky, tedy levnější varianty nejčastěji používaných přípravků.
0: Sport.
1: Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Jmenný seznam musel národní tým do pondělí odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina už je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a nás v následující hodině čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na obyčejnou lidskost našeho pana prezidenta. Tak si na to určitě počkejte, nenechte si to ujít. Já vám všem přeji hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Překvapivý čin prezidenta Pavla. Obyčejná lidskost. Vítejte v bulvárním okénku. Prezident Petr Pavel během několika vteřin zaujal více než dlouhými projevy. Na páteční akci v Roudnici nad Labem totiž předvedl nenápadné gesto, které okamžitě zaplavilo sociální sítě a lidé ho začali masivně sdílet. Během neformálního rozhovoru se starším mužem s trekovými holemi si prezident všiml, že seniorovi z kapsy vypadl drobný předmět. Podle všeho nějaký oznak. Pavel neváhal a okamžitě se sehnul, zvedl a muži ji podal zpět. Krátké video se během chvíle začalo šířit internetem a v komentářích se rychle rozjela debata o prezidentově vystupování. Lidé prezidenta převážně chválí za obyčejnou lidskou slušnost a všímavost.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 12. května.
1: Policie Jihlava.
0: Do světle nad Sázavou nejezdil za výlety, ale na lup mědi. 38-letý muž z Kolí

0: Finska podle policie opakovaně přijížděl vlakem na tamní nádraží, kde z železničních výhybek kradl měděné kabely a stykové transformátory. Škoda se vyšplhala zhruba na 220 tisíc korun. Policisté ho následně vypátrali u zámeckého parku, kde se ukrýval. Našli také tašku, kterou schoval ve křoví. Výlet za mědí tak skončil pouty na rukou a cestou na policejní služebnu.
1: Policie Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 12. května. No ale my už jsme se dopracovali do doby, kdy se s vámi musím rozloučit a předat studio a mikrofon své kolegyni Katce. Ale taky se na vás těšit v 16 hodin, protože to se sem zase vrátím. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. Letos by měla mírně vyrůst. Podle odborníků se k ní však řada profesí ve státním i soukromém sektoru ani neblíží.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebíčsku. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do Rotterdamu.
0: Sport.
1: Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápasu s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze NBL dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1-3. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nich by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Hejtman Martin Kukla uvedl, že akcelerační zóny jsou v rozporu se strategickými a koncepčními materiály kraje, zejména se strategií ochrany krajinného rázu, a že k ním dostává hodně negativních připomínek od občanů i obcí. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Podrobnosti za chviličku, buďte s námi.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Těba chuť.
1: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejeme hezký den.

0: Kuchyně německé kvality XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Do Česka jsou do roku 2027 přerušeny dodávky léku Hilac Forte v balení 150 ml, který je známým a oblíbeným pomocníkem mnoha Čechů na zažívací problémy. Důvodem je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozhodnutí na straně výrobce. Balení o velikosti 100 ml bude zatím nadále dostupné.
0: Co se děje v kraji?
1: Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, ve kterých by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Akcelerační zóny jsou podle kraje v rozporu se strategickými a koncepčními materiály, zejména se strategií ochrany krajinného rázu. Hodně negativních připomínek dostává od občanů i obcí. Němečtí vědci našli překvapivě účinnou zbraň proti vysokému cholesterolu. Jsou jí ovesné vločky, které dokáží významně snížit jeho hladinu v krvi už za 2 dny. Vysokým cholesterolem trpí přes 80% Čechů. Na vině bývá podle lékařů moc tučný jídelníček, nedostatek pohybu, ale i genetika.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno ve 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na 4. Ústí nad Labem. Dokonce zbývají 2 kola.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardu korun na přestavby silnic. Podrobnosti za chviličku.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Zdraví, hlava, krásný den vám všem. Kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebíčsku. Hejtman Martin Kukla to řekl po jednání krajské rady, která projednala smlouvu se Státním fondem. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava, přijme krásný den.

pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Jihlavata. Hezké odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava také dnes. Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Tak takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíš pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne.
0: Co se děje v kraji?
1: K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos po třetí už 15. května. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dnů. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě schodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně 4 zabitých.
0: Sport.
1: Český útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole play-off NHL 2 přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí 1 vítězství.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 12. května a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, co se kdy důležitého stalo právě 12. května. A taky budu mít pro vás informaci o tom, že sucho si vyžádalo další požáry. A další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte a já přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a posílám další mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM?
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Suché počasí dál zaměstnává hasiče na Vysočině. V sobotu večer vyjížděli hned ke dvěma požárům porostu, a to v katastru Cejle, Hutí a u Boršova. V jednom případě kvůli zásahu v nepřístupném terénu byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 12. května. No a my se můžeme tedy podívat, kdo se kdy právě 12. května narodil. Tak třeba hudebník Ivan Král, hokejista David Kočí, vítěz reality show Vyvolení Vladko Dobrovský, ale taky třeba americký herec Remy Málek. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. No a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Krásné úterní odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlavský tunel bude o víkendu uzavřen. Tentokrát ovšem nejde jen o běžné jarní čištění a pravidelnou údržbu. Současně totiž proběhne také posílení kybernetické bezpečnosti. Termín uzavírky tunelu je od pátku 15. 5.

0: do, od 17 hodin do neděle 17.5. nejpozději do 16 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a obalový institut proto žádají, aby byla účinnost odložena. Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí aktivně komunikuje.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů a nezávislost na dodavatelích, kteří dnes v některých nemocnicích praní prádla zajišťují. Evropské farmaceutické firmy varují před možným zdražením běžných léků a rizikem jejich nedostatku. Na vině má být nová evropská směrnice o čištění odpadních vod, která výrazně zvýší náklady výrobců léčiv. Největší dopad podle průmyslu pocítí generické léky, tedy levnější varianty nejčastěji používaných přípravků.
0: Sport.
1: Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Jmenný seznam musel národní tým do pondělí odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké úterní odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Den s datem 12. května nám pokračuje, no a my už za chvilku se dozvíme, že českou turistku v rakouských Alpách zasáhl blesk. Tak si na podrobné informace počkejte, čekají vás už za malou chvíli. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
0: Rádio Jihlava 101.1

Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. 28letá Češka utrpěla závažná zranění poté, co jí při výstupu v rakouských Alpách zasáhl blesk. Za nepříznivého počasí se část záchranářů dostala na místo vrtulníkem a další šli pěšky. Těžce zraněnou ženu nakonec spolu s mužem evakuoval vrtulník do nemocnice. Informovala o tom policie ve spolkové zemi Štýrsko.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

se, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Pamatujete na kvalitní a především pravidelnou zálivku všech rostlin? Ta je nyní totiž nejdůležitější. Vysévejte dvouletky, které mají vykvést příští rok, zvonek zahradní, topolovku růžovou, náprstník červený a další. Pokud nemáte k dispozici pařeniště, pak postačí jim osluněný záhon, který bude chráněný před větrem. Osivo vysévejte řídce a zakryjte jej tenkou vrstvou zeminy. Zahrádkářský

0: Na Rádiu Jihlava jsou teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy, tak pojďte společně s námi mrknout, co se děje ve světě muziky.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Přestože Taylor Swift a Travis Kless zatím úzkostlivě datum své svatby tají, tak světoví experti na design a plánování luxusních oslav už mají o podobě jejich svatební tabule jasno. Shodují se, že recepce bude velkolepou vizuální oslavou jejich milostného příběhu, která v sobě spojí Taylorinu zálibu v romantice a Travisův

0: Radio Jihlava. Radio Jihlava.
1: Jsem s tebou míň, než bych chtěl, ale ty jsi se mnou stála.
2: Každý se rád přizdobí. Václav Neuk Bárta si ale místo krajky na krku uvázal krajtu. Exotického hada si pořídil, nebo respektive pořídil jedné z dcer. Pustila se mě na samotné na výlet a takhle to dopadla. Postěžovala si manželka na důvod, proč se jejich zvěřinec rozrostl. Co říkáte na můj nový náhrdelník? Směje se milovník zvířat, který kromě škrtiče má ještě dvě alpaky, krocana, kachny a hejno slepic.
1: Zbývá mi trochu sil.
3: Zadrak, zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tvých očích. Kolik nocí, kolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. Letos by měla mírně vyrůst. Podle odborníků se k ní však řada profesí ve státním i soukromém sektoru ani neblíží.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebíčsku. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do Rotterdamu.
0: Sport.
1: Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápasu s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze NBL dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1-3. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je před námi a i v té vás čeká třeba bulvární okénko, nebo si dáme pohádku a taky se dozvíme, jaké teploty byly kdy naměřeny právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Překvapivý čin prezidenta Pavla. Obyčejná lidskost. Vítejte v bulvárním okénku. Prezident Petr Pavel během několika vteřin zaujal více než dlouhými projevy. Na páteční akci v Roudnici nad Labem totiž předvedl nenápadné gesto, které okamžitě zaplavilo sociální sítě a lidé ho začali masivně sdílet. Během neformálního rozhovoru se starším mužem s trekovými holemi si prezident všiml, že seniorovi z kapsy vypadl drobný předmět. Podle všeho nějaký oznak. Pavel neváhal a okamžitě se sehnul, věc zvedl a muži ji podal zpět. Krátké video se během chvíle začalo šířit internetem a v komentářích se rychle rozjela debata o prezidentově vystupování. Lidé prezidenta převážně chválí za obyčejnou lidskou slušnost a všímavost.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezký úterý podvečer vám na rádiu Jihlava přeje Fugas a nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem tady dobře na psychiatrii?
0: Ano, pane. A co vás trápí?
2: No, víte, pane doktore, mně se každou chvíli zdá, že vidím veverky, jak hrajou fotbal.
0: No, víte co, podívejte se. Já vám tady předepíšu léky a ono to bude zase dobrý.
2: No, tak dobře. Ale já je začnu brát až zítra, jo? Dneska se totiž hraje finále.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: kdy hledáme signál.
1: Máme dneska 12. května, vy posloucháte Rádio Jihlava a jeho úterní pozdně odpolední nebo podvečerní program s Fugasem. No a my se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna, jaké hodnoty byly v tento den kdy naměřeny. Tak zatím nejteplejší 12. květen byl v roce 1945. Bylo 30,5 stupně. Naopak nejstudenější 12. květen byl v roce 1814, kdy byly jenom 1,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 14,5 stupně. Dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fugas loučí. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního úterního odpoledne nebo podvečera. No a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Do Česka jsou do roku 2027 přerušeny dodávky léku Hilac Forte v balení 150 ml, který je známým a oblíbeným pomocníkem mnoha Čechů na zažívací problémy. Důvodem je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozhodnutí na straně výrobce. Balení o velikosti 100 ml bude zatím nadále dostupné.
0: Co se děje v kraji?
1: Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, ve kterých by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Akcelerační zóny jsou podle kraje v rozporu se strategickými a koncepčními materiály, zejména se strategií ochrany krajinného rázu. Hodně negativních připomínek dostává od občanů i obcí. Němečtí vědci našli překvapivě účinnou zbraň proti vysokému cholesterolu. Jsou jí ovesné vločky, které dokáží významně snížit jeho hladinu v krvi už za 2 dny. Vysokým cholesterolem trpí přes 80% Čechů. Na vině bývá podle lékařů moc tučný jídelníček, nedostatek pohybu, ale i genetika.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno ve 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na 4. Ústí nad Labem. Dokonce zbývají 2 kola.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, ale to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak upírlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni na pár. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový tělíčko já jsem měl naposled ve 20. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervá, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, dech. Nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrédence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídá. Takový bráz, kdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, on pá, už mi to nějak člověče nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak, prosím, teda. Tebe.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se
3: mi. Lháři,
2: ty seš kočka dneska, no já se...

0: musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, ale ty vypadáš pořád.
1: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
0: Jo, to ti můžu říct.
1: No.
2: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
1: Ježišmarja, pach smrti.
2: Jo.
1: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit
1: já.
2: Ten kousek, který tady máme
1: dobře,
2: nadabovat.
1: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
1: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
1: Co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
1: Jeho matka?
2: No.
1: Jako Nicholsona?
2: No.
1: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo ji bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
1: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
2: Čí milenka?
1: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
1: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
1: Já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
1: Jedno. Ale
2: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
1: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl. Tak byl nebo nebyl?
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme,
1: no.
2: Jo?
1: Smrkneme,
2: takže...
1: Sluchátka si vemem, ne?
2: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
1: byl tu byl?
2: Já tě
1: tak
2: neslyším.
1: Byl nebo nebyl? No to
2: je brzo zase,
1: brzo?
2: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
1: no,
2: na ní koukat.
1: Ty?
2: No a jak to, že ona to stihne?
1: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pan Kutálek uvažuje, říká si, tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš z toho, že máš manžela ještě milence. A druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víš, ty holomci se před spole a jeden na druhýho.
1: V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdem. Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden novej policajtský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalej. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4 prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte víc, prostě jako jeden tohle takhle křiče, to se můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, je, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, aby se to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestal něco s mým koněm. Cana říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí novej inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám. Ici říká, víš co, Cana, nech ho jednou se kouknout, on si nechá udělat rolety sám, ušetřu.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které se řazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchvírovi stěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a

0: si do uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, přinanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým má také na svědomí ona suterénní balá, rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága Adin chuj, vybrosím jího závkra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u pudičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vzteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi byli do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zatím vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 7:05.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřovej ksicht.
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
1: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinam s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.